Zaujímavé, je raz to milí, pamětočí, až se ten kavavek, kudle byly, to je staré, ní? Ale zavše fajnější, jak ho suchal, ok? Cliff Richard, on congratulations,